0: tak můžete taky udělat něco pro společnost. A teď jste to četl,
1: to ne.
0: Jak tady před chvilkou, no. Podívejte se, kolik lidí se snaží tady ty naše XTV, streamy, toto podpořit, protože vědí, že my jdeme se srdcem na dlaní.
1: To já jdu.
0: My nemanipulujeme s ničím, my to necháváme. Tady žvaníme ve Vilzonce pitomostně někdy, ale v XTV to víte, navážno, a dáváme prostor všem. Já to pořád zdůrazňuji, a ti lidi už to zaregistrovali. Mm-hmm. Ne, že ne.
1: Jo.
0: No, jenom ještě vysvětlete jednu věc. Já se chci vás ptát na Elona Muska za chvilku, jo? Ale aby to nezapadlo, to je důležité, ale ještě k té vládě. Všiml jste si, že někteří lidi z té vlády, včetně vašeho Ivči.
1: Mýho?
0: Jo. Tak vy ho tak jako adorujete, ne?
1: Hodně, no. Hodně.
0: Vy jedete Ivču, já jdu Olinu.
1: Dobře.
0: Ale podívejte, že mlčej. Všiml jste si, že...
1: Že mlčej? No. Nejen, že mlčej, oni jsou vidět, ne? Oni zmizeli někam. Já nevím, si, kam se zavřeli, nebo co se stalo s nima. Nevíte, oni zmizeli trošku jak Domča Feri, ne?
0: No tak
1: si nějak ne.
0: To se nedá srovnávat, tak Domča Feri
2: ale...
0: je zprostý podezřelý, jo. Zatím nebyl odsouzen, tak na něj musíme pohlížet jako nevinného, ale toho schovali dobře, jo.
1: Ale řekněte, co on tak dělá? Si přemýšlel jste někdy? Domča?
0: Víte co, mě to, vy se budete teď smát, protože vy jste cynik, jo.
1: Než.
0: Ale mě jeho líto.
1: Mě ho není za to teda, co se dozvídáme, líto úplně, protože...
0: No dozvídáme, my jsme u toho nesvítili,
1: ale
0: pane Holče.
1: Ale počkejte, jako, já

0: Konča.
1: Já vím, ale vy teď se bavíme o voze a o koze. To, co vy říkáte, je taková běžná, no prostě jasný. Jo. Mohlo se stát, stál se z něho trošku nafoukaný týpek, sám to nezvládl úplně, ten přechod, může se všechno stát. Já jenom mluvím o tom, že ono to má ještě tu trestní rovinu, bohužel.
0: Já vím.
1: A tu bych zatím vynechal.
0: Já ji taky nesoudím.
1: No.
0: On se mimochodem k tomu, jako řeknu, neslušnému chování přiznal, že jo? A nepřiznal se k tomu, že někoho znásilnil, takže
1: to
0: já
1: už je...
0: ho nesoudím.
1: A jak se to teď vytahuje všichni? Já jsem zvědavý, kdy dojdeme k tomu, že budou někoho vykopávat z hrobu a říct, musíme, prostě nesmí v tom hrobě ležet, protože mě jednou plácnou po zadku před 150 lety.
0: No počkejte, o toho nejsem moc daleko, už se kácej sochy. No tak jako vykopávat z hrobu, to může přijít.
1: Toto bych si vyprosil, pane Volče.
0: Co?
1: Toto, co jste teď řekl, kácej se sochy, ale na druhou stranu, řekněte i to B, jsou i zodpovědní občané, jako třeba vy, pane Xavere, jste měl říct.
0: To jsem úplně neměl na jazyku.
1: No ale to byste měl, protože jo? Jinak jste arrogantní stejně jako tam ten...
0: Fakt? Vážně? A proč?
1: No, protože já jsem poté, co Europarlament apeloval teda, aby v každé obci byl ten pomník.
0: To nevím. To musíte to vysvětlit.
1: Já jsem to měl na streamu v pátek, kdybyste se na mě díval jako já na vás, tak byste to věděl.
0: Já jsem možná na chvilku usnul.
1: V Evropském parlamentu bylo odhlasovaný zatím jenom takový doporučení, jo, aby v každé obci členských států Evropské unie byl památník Evropské unie. A já to najdu ve
0: vteřině. Jako památníček nějaký teda?
1: Vteřině. Počkejte, to teď někde mít. To vysvětlení, jo, už to. Vyzývá komisi, aby zvážila možnost podpory vytvoření památníku Evropské unie v každé obci každého členského státu, který by byl pro občany, což jsme i my dva, pane Holče, vizuálním symbolem evropské integrace.
0: A
1: pozor, teď ta poenta. Já jsem šel příkladem.
0: A založil jste si stavební firmu nějakou?
1: Ne. Mám tady pomníček.
0: Jo.
1: Já jsem ukazoval. Pravda, je to taková mramorovou stojánku, z druhé strany Klement Gottwald. To tam pro jistotu nechám. Kdyby se to ještě otočilo, tak otočím pomník jenom.
0: Tak...
1: Zepředu, nebo zezadu bude vyryto na tom pomníku s Evropskou unii na věčné časy a nikdy jinak. Mm-hmm. A tady v XTV u vchodu bude podstavec a tam tenhle ten mini památníček Evropské unie bude stát. Takže já jdu příkladem.
0: To je dobře, tak tohle jsem netušil, že už jste takhle vpředu.
1: Netušil.
0: A tak teď je dobrý, že to víme. Tak toho Gottwalda můžete přemalovat.
1: Vy si říkáte novinář, jako reportér, tam tak v Reflexu všechno a nevíte...
0: Tohle mi uniklo u vás, ale můžete toho Gottwalda, hele, že toho namalovat na modro, ne, a dát mu hvězdičky žlutý třeba kolem,
1: no,
0: co?
1: Ono to nejde, protože to? Ten Gottwald je na tom nalepený a je to z nějakého kovu na tom mramoru. Aha. Z té původní strany. Jenom jsem přemýšlel, že bych vzal vodovky a udělal tomu Gottwaldovi číro.
0: Mhm.
1: Jak měl Volte Karla. Vzpomínáte?
0: Jasně, starý kníže, mladý pankáč.
1: No, tak on tam má ty vlasy, on, to už jsme probírali, že vy jste vlastně velmi v obličeji na sebe podobní s Gottwaldem. A on se česal přesně jako vy,
0: jo?
1: Nebo vy se češete jako on, což tak, vám tak sluší, jemu nevím, tak je to odporný člověk, ten Gottwald. Ale zatímco vy jste prostě chlapík s tahem k věci a teď jste integrovaný tady evropsky. No máte všechno.
0: Všechno dobrý, ne? Všechny plusy.
1: Všechno plusy. Až na ten účes je to geniální. A tak jsem si říkal, že bych modrou nebo žlutou nebo nějakou udělal číro, ale nevím, jestli by to nebylo zesměšňování. Zase.
0: No tak do té doby, než třeba vás někdo nenahlásí přátelsky. No,
1: no jo, ale teď vám to říkám, ono se to může ještě otočit. Podívejte, kam to směřuje. A Piráti vydají nějaký ten, jak já to budu vysvětlovat na policii.
0: Ale tak smyšlí, víte, zase, hejte, teď se nám ten gottwaldismus trošku sem vrací, ne?
1: Mám ten
0: tak
1: pocit.
0: By to mohlo být populární, ne? Dokonce bych řekl.
1: No,

0: to mohli ocenit ve Strakovce. Co? Já myslím, že stejně, že tam, helejte, dokonce, já vám předpovídám, že do konce roku tam proniknete nějak. Když ne předníma dveřma, tak nějakýma zadníma.
1: Myslíte, jo?
0: Myslím, že máte spoustu talentů k využití.
1: No je... já to nemůžu říkat. Ale pane Holče, já jsem celý víkend přemýšlel, kdyby na to byly peníze, kdyby nám dala třeba Evropská unie nebo někdo a řekli by, tady máte prachy a najmět, vymyslete si ten památník nějaký. Něco, co byste chtěli jako zobrazit. Jo? Díval jste se na Arabelu? Znáte ten seriál?
0: Znám, samozřejmě.
1: Muž slinící si prst a jeho přátelé. Vzpomínáte si, kdo to jsou soší?
0: To tohle už ne.
1: No, to já rozumím.
0: Tak vy jste se teď vrátil a do Karabel, ne?
1: Já jsem si říkal, že bychom mohli vytvořit jako bronzovou sochu a já jsem na ten námět přišel, pane Holče.
0: Jo.
1: Ale bojím se, že to tady řeknu a vy mě to ukradnete.
0: Helejte, jak to zatím poslouchám, tak si myslím, že neukradnu.
1: Přísahajte a já to řeknu.
0: Přísahám.
1: Že to neukradnete.
0: Zatím se mi zdá, že to neukradnu.
1: Tak byla by to bronzová, samozřejmě, že bronzová, aby jsme, se nemyslí, že půjdeme do nějaké... Bronzová socha, jako velká v životní velikosti. Byl by tam předkloněný muž, takhle, jo, držící v ruce takový něco neidentifikovatelného a bylo by to předseda senátu Vystrčil krmí telátko senem.
0: To je moc hezký.
1: A
0: to jde k vám úplně, ten nápad.
1: No, pozor. A to telátko by mělo vygravírovaný takhle EU.
0: Mm-hmm.
1: A on by byl v těch barvách a měl by ty hvězdičky třeba na tričku. Úplně to vidím.
0: To je moc hezký. Pokračujte, já jenom čekám nějakou důležitou SMS-ku, víte, tak to zkontroluju, ale dobrý.
1: Paní vám píše nebo kdo?
0: Ne. Z úřadu cenzury píšou.
1: Pro vyšetřování. No ne, tak vy si z toho pořád děláte, pane Holče, srandu, ale já vám musím říct...
0: Srandu?
1: Že, jo, já mám pocit, že na mě dolehly sankce.
0: Tak to si myslím, že od téhle vlády jsme sankcionovaní všichni, ne? Tak jako slušně.
1: No, nevím, já jsem to pocítil dnes, sankce.
0: Jako sedlo to, padlo to na vás?
1: Natáčeli jsme v XTV a oni nám sem někdy vozí obědy. A víte, co mi dali k obědu? Rýžový nákyp. Z rýžového nákypu se mě dělá nevolno, i když ho vidím z oken jedoucího vlaku.
0: A proč?
1: Já nevím.
0: A s čím byl? Jako sladký?
1: Já nevím, já jsem utíkal rychle pryč a protestně jsem se zavřel ve skladu na půl hodiny.
0: Rýže je zdravá, prosím vás.
1: Vyžehl jsem to dvouma manérkama a... žádný už jako španělský ptáček nebo řízeček nebo něco. Tady máš sankce, rýžový nákyp.
0: Hmm.
1: Takže takhle jsem já dopadl.
0: Hmm.
1: A to nemluvím o cenách rýže vůbec.
0: Já vůbec nevím, kolik jsou.
1: Co?
0: Já vůbec nevím, kolik jsou.
1: No teď už se to nepočítá na kilogramy, už se to počítá na zrnka.
0: Jo.
1: Tak zrnko rýže tak korun 10, myslím.
0: Mhm. A nebude nějaký...
1: Teda včetně DPH, abych to nepřijal.
0: A nebude na příděl rýže třeba?
1: No nevím, já musím vám říct. To vás pobaví. Já už znám druhého člověka, který si normálně doma vytváří zásoby. Jednak jeden slavný herec, nemůžu oprásknout, který má normálně, a vím to pozitivně, sám jsem s ním o tom mluvil, v domě ve sklepě normálně sklad, jak kdyby se chystal otevřít makro.
0: Jako s jídlem, jo? S potravinama.
1: 30 kilo mouky, 20 kilo cukru, konzervy, takový makový, bonduel všude a tak dále. Jo. Ale teď už znám druhýho, což není člověk z mediální branže, což je relativně příčetný známý. A my jsme se tom bavili a on říká, to je, my máme taky.
0: A to mají v souvislosti s válkou na Ukrajině?
1: Bojí se války, říká, já mám starý rodiče, prostě rodičům je přes 80, no tak nám to tady vyprávěl. A takže máme, a teď oni se ptají, kdyby něco, tak máme rýži a všechno prostě. Tak já, máte taky doma něco takového?
0: Nemám.
1: Já mám dva pytlíky špaget.
0: Nemám.
1: Který ale neumím připravovat. A nemám nic, tak já si říkám, že když by bylo úplně nejhůř, Tak promiňte, že bych přijel k vám, jsem si říkal, ne?
0: To nemusíte ani, ale...
1: Že byste mě poslali něco spíš?
0: Ani na to jsem nemyslel úplně, ale chci vám říct, abyste si vzpomněl na slova našeho premiéra, že nenechají nikoho padnout. Takže se nemusíte bát, nemusíte vůbec jezdit k nám. No. Ušetřte si klidně cestu, až neprojedete benzín drahej. A my bychom vás jinak samozřejmě rádi viděli.
1: Teď vás vyznamenám lidsky. Pane Holče, já víc věřím vám, než tomu premiérovi.
0: Jo.
1: Takže já bych se raději spolehnul na tu pomoc u vás.
0: Jo?
1: Jo, jo, jo. A nemusí to být nic, jako občas nějakou tu krevetku dáte pravou svíčkou nebo něco. Nemusí to být nic Nobel. Jako.
0: Tak já bych to viděl na tu rejžičku nějakou. No.
1: Rejžičku může být, ale nesmí to být nějakým, na sladko.
0: Něco, něco vymyslíme.
1: To by se vám pan Xaver na terase mohl poblinkat.

0: Novinky.cz. Je to tak blbé, až je to trapné, komentuje ministryně Dekora bitcoinovou kauzu. Pane docente, mě by zajímalo v této kauze, co vás zajímá, na jakou odpověď čekáte?
1: Bitcoinová kauza?
0: Nebo co vám není jasné a chcete znát odpověď?
1: Není tam, je to bohužel všechno jasný a v normálním státě by prostě byly předčasné volby nebo by se něco, je to prostě není, tam není co řešit.
0: Pan ministr
1: Dažek na té vládě byl nejlépe pracující, byl tam, bych řekl, skoro nejlepší ministr té vlády. Je to politicky, ale prostě ta věc je strašidelná. A jak říkají novináři, buď to ukazuje totální selhání všeho těch lidí, co jsou nahoře, anebo je to něco strašidelného. Čili to se prostě nedá omluvit. A
0: co je horší? Selhání všeho, nebo to strašidelné?
1: Já říkám, že bych byl radši, kdyby to byla ta zlodějna. Že zlodějna je, že zloděj odejde pryč, ale nefunkčnost českého státu by mě jako úplně děsila, ale teďka, jak se ukazují nadějné věci, že třeba mnoho měsíců dopředu věděli, že to je levá, a že jim to napsali ty úředníci, tak ty úředníci, co to napsali, jsou pro mě jako pozitivní věc, že to napsali. Jo? Že pak ten politik rozhod jinak je jiná kauza, myslím, že to byli úředníci z ministerstva financí, jestli to říkám dobře. To bylo to ministerstvo, co o tom jako nemělo vědět.
0: Ale i právníci na to upozorňovali, že je to špatně, že nebrat a nějak se to jako údajně nedostalo k těm lidem, kterým o to rozhodovali, tak věříte tomu, že se to k ním nedostalo?
1: Já nevím, já to nechci jako o tom spekulovat, myslím, že je to prostě tak strašný. Tak strašný, že to všichni jako víme, já neznám jediného člověka, který by to nějak jako řekl, to není děsivý. Jo, protože máte jakoby Darknet, jako tu nejstrašnější mafii, co existuje, tam se mluví o drogách, o nějakých zneužívání žen a my s tím děláme nějaký díly. A teď jako ty peníze byly označeny, že jsou jako kriminální, bylo to vidět dopředu na těch věcech a my jsme s nima stejně obchodovali jako český stát. No,
0: počkejte, paní Dekrova, chci zjistit, jestli to byly čisté peníze.
1: Já to vůbec nechci. Jako paní Dekrova, tam je jedna věc taková smutná, jak byla ta pseudokauza s tím magistrem. Já jsem si dal práci jedinou, že jsem si říkal, oni určitě křivděj. Tak když je PhD, tak my na Univerzitě Karlově musíme mít ve specializovaných časopisech články. Tak já jsem hledal a asi hledám blbě, nenašel jsem. Tak jsem si říkal, budu hledat v těch méně důležitých časopisech. Tam jsem taky nic nenašel. A pak je Medvik, to je tam já mám třeba, já teďka nemám čas moc psát vědecký články v té politice, ale třeba tam vyrobím 10-15 článků jako ročně, protože to jsou takový, jako, že něco napíšete do kvazi odborného časopisu. A tam to taky neumí Eva Dekrova. Takže je to prostě takový, já vůbec, jakoby, jo, je to prostě sympatická dáma, nevím, proč měla potřebu být jakoby PhD, když není vědkyně, asi zjevně nepublikuje, jo, protože to PhD má být, jo, že odstartujete, jste vědec, a teď dělat nějaký právní audity u věci, kterou má jako rozřešit přece Policie České republiky, ne, tam má Policie České republiky a tak říct, jestli to byl, nebyl zločin, jak to jakoby bylo, a to mě zajímá jejich názor, ne názor právníků, takže celý to vlastně je takový jako extrémně nešťastný, včetně těch nejrůznějších kauz, ale zase, jak jsem říkal, ten vliv asi na tu politiku v Čechách to má nula, protože ty lidi tady buď nenávidí Fialu nebo Babiše a nic jiného nezajímá.
2: Posloucháte Radio Xaver.

Na streamu dokumenty o Římu, v bytě plnám kaktusů, u závěsu z ubrusu, v pronajatém azylu zima tlačí na pilu, vedle zbytku sušenek, nová.

0: na počátku neděle a vysoko jsou anděle.
1: V metodice je trhlinka. Nyní vidím jen malou nevýhodu, že se nám bočním vstupem narve do projektu ta podnikatelská cházka. To musíme také řešit. Konta na Kypru i jinde jsou funkční, bankéř vše zajistil. Naše firmy stavějící elektrárny jsou v ohrožení. To dělá skoro každý, to je špatné, s tím se v metodice nepočítalo. A co náš úřad? Co fík? Ten s tím může zatočit, ne? Zeptal se velká kapsa, aby zapůsobil. To si děláš srandu? Fík může hovno, ale úkol by mohl dostat. To není jen o tom, aby si chodil kontrolovat, jak rychle se mu budou stavět jeho elektrárny. Ale teď mě nepřerušuj, ať dokončím prezentaci. A pokračoval. Nyní nastává nejhorší fáze projektu udržet už rozpracovaný záměr a nedopustit, aby se něco na původních podmínkách pro nás změnilo. Autista se chtěl chudáček také předvést. Měl naučené fráze, které používal za každé situace, jen když zaslechl určité slovo, které evokovalo spuštění jeho naučené věty. Patřilo mezi ně slovo změna, změnit. Spustil. Změna. Někdy je změna dobrá, někdy dobrá není. Já se postarám, jestli něco měnit budeme nebo nebudeme. Já rozhodnu, jak to bude. Hlavoun zakoulel očima jako rarach a zhluboka se napil, aby se udržel na uzdě a nereagoval. V duchu si řekl, pitomec jeden zase neví, o čem mluvíme, a i kdyby náhodou věděl, tak by to neuměl vyhodnotit. Ještě, že ho tam máme. Pitomec je lepší než nějaký chytrák. Autista byl opravdu zvláštní. Měl několik slov, která se dala na prstech ruky spočítat, na která dokázal reagovat. Když je zaslechl, spustil vždy naučenou frázi. Dá se jen částečně přirovnat k papouškovi kamarádky Alice Dary. Proč částečně? Protože papoušek byl o poznání vzdělanější, s ním se dalo popovídat. Byl velmi inteligentní a setkání s Pitrulem bylo zážitkem. Slova, na která uměl reagovat, se dala počítat do stovky. Škoda, že autista není alespoň tak chytrý jako Pitrul, řekla si v duchu Alice, která se dívala na televizi stále ještě sama. Pár slov, která aktivovala autistu, Alice identifikovala z kraje své analytické práce. Například, když uslyšel slovo občan, v tu ránu spustil. Občané jsou základem našeho státu, pro občany musíme udělat vše, my jsme tu pro vás. Tato duchaplná věta, jak si myslel, spíš potvrzovala jeho IQ 72, kterým se zpočátku pyšnil, protože nevěděl, že je to důkaz hranice debility. Když ho připravovali do funkce, tak se za pomoci celé škály poradců a pracovníků PR udělala hloubková kontrola, kde k tomu číslu přišel a kde všude se o tom ví. Prohledávali všechny jeho dokumenty od narození. Byl nalezen ověřený certifikát z testů na IQ u renomované společnosti. V té době udělali jeho poradci neuvěřitelný zásah. Certifikát měl najednou předřazenou jedničku a autistovi se to moc líbilo. IQ 172 bylo pro něj jen číslo, aniž by si uvědomoval, co to znamená. Renomované společnosti vzali licenci, zničili všechny jejich záznamy, pochopitelně nenápadně, byl tam požár, povodeň, a pak celé vedení obžalovali ještě z pokusu o daňový podvod a pojistný podvod. Odsoudili je a zavřeli, kdo by následně věřil takovým zločincům, opravdu nikdo. I kdyby se někdy někde ještě nějaký založený test našel, to by je zavřeli za pomluvu, ale po 8 letech kriminálu je žádné kousky ani nenapadnou. Budou mít co dělat z dluhy, než aby kecali o IQ autisty. Poradci si nelámali hlavu s tím, co číslo IQ znamená. Svorně říkali, od debila ke géniovi je cesta neprošlapaná, tak co? To když se rozhodli jako nejjednodušší zásah předřadit jedničku před 72. Předtím si z opatrnosti nechali vyložit odborníkem, pozvali vězeňského psychologa, bývalého milicionáře, kamaráda, co stupnice IQ znamená. IQ 70, že má asi 6,8 % populace. To je dost, tak proč by to nemohl mít autista? Opáčil poradce těsně před paděláním certifikátu, který si autista pověsil do kanceláře. Tak poslouchej dál. 70, to je debilita, slabomyslnost. Je-li dobře veden, může zvládnout zvláštní školu. 80, to je nižší stupeň slabomyslnosti. S problémy zvládne základní školu, úspěšný může být ve zvláštní škole, chápeš? On je mezi tím 72, to je fakt dost špatné na jeho pozici. A jak to vypadá u 172? Tak to není přesně stanoveno. IQ nad 140 má jen 0,2% populace. Je to inteligence géniů, absolutní předpoklady pro tvůrčí činnost, určují ostatním směr poznání. Poradci se shodli, že padělání certifikátu je nutné, a tak také učinili se slovy dáme národu génia. Lopata se stále ještě zabýval metodikou, kde podrobně probíral i vyhlášky, které jsou také velkou pojistkou pro další nepředvídatelný vývoj. Pojistky pro jejich peníze. Předložil tabulku, ze které bylo jasné, jak se budou příjmy pro ně vyvíjet, a hovořilo se o miliardách ročně. Aby to tak zůstalo, tak musíme metodiku vylepšit a navrhuji další postup. Počkej, chci se ještě zeptat, jak je velké riziko, že se rozvoj fotovoltaik stane boomem. Riziko je víc než 100%, to je jistota. Opatření fakt musíme udělat. Dobře, je lepší být připraven na nejhorší. Co navrhujete? Udělali jsme dnes takový jednoduchý návrh. Říkám tomu jednostránková strategie. Musíme to udělat rychle. Zapojit se musí opravdu všichni. Kdyby někdo z důležitých remcal, tak ho musíme zpracovat. Peníze jsou malá kouzelnice. Autista opět zasáhl. Peníze jsou důležité pro někoho více, pro někoho méně, ale bez peněz se žije těžce. To jsou pak ti chudáci pod mostem. Hlavoun už byl na tuto větu alergický. Proto navrhl, že je už hodně pozdě, tak ať návrh opatření dopracují, včetně návrhu úkolů a jmenovité zodpovědnosti zaplnění. To už se mu v hlavě honila myšlenka, že autistu musí poslat pryč stůj co stůj. Což nebude z jeho pozice a znalostí bezpečnostních zpráv jednoduché. Asi ho pošleme do Bruselu, kam se takový nadprůměrně nadaný ztratí, zapadne mezi ostatní, tam vyčnívat nebude. Tam je to samý takový chytrák. V duchu se usmál sám pro sebe a začal střádat pavučinku, která vystřelí toho troubu třeba do vesmíru, hlavně daleko od nás. Byl si jist, že by to psychicky nemusel vydržet a mohl by mu jednu ubalit, až bude trousit ta svá moudra. A nebo se budu muset upít k smrti, aby mi to bylo jedno? A to při myšlence na jinak oblíbenou lahev alkoholu zavrhl. Autista musí pryč. Všem se ulevilo, že budou mít dostatek času na přípravu perfektního návrhu, který chtěl Lopata ještě projednat s dalšími kumpány. Elis usnula na gauči a neslyšela, že Norbert tiše odešel a stejně tiše za sebou zabouchl dveře.
2: V uhláku černá svět. Za okny bylo bílo, v kamnech se netopilo. Ve středu jsem to pochopil, jsem dobrý tahoun cizích byl.

0: ve středu jsem to pochopil.
1: Paní ministrině spravedlnosti, podle mého názoru, prokazuje svoje neschopnost tím, že nejdřív říká, vybrala si sama koordinátora, to podotýkám, pak se dohodla s tímto koordinátorem, že napíše závěrečnou zprávu o této kauze, pak toho koordinátora propustila a zaplatila mu polovičku honoráře a oznámila, že nakonec zpráva bude, protože STAN na to naléhal. A pak nikoli paní ministrině, ale pan koordinátor oznámil, že žádná zpráva nebude. Což je viditelný rozpor. Takže mají v tom chaos a nesvědčí to o jejich kompetenci.
2: No, pokud vím, tak ty jsi v minulosti vždycky hovořil velmi uctivě a skoro bych řekl kamarádsky o Pavlu Blažkovi. Několikrát si řekl, že ti přijde jako nejchytřejší člověk z této vlády. Po Pavlu Blažkovi mám pocit, se slehla zem. Odstoupil z pozice ministra spravedlnosti. Není toto samo o sobě důkazem, že tady nějaký podvod s bitcoiny a s praním peněz proběhl?
1: Tak Pavel Blažek je v té současné šachové hře obětovaný pěšec, aby nebyla ztracena věž, která se jmenuje Stanjura, a zmizel a až na jeden příklad neposkytuje žádná veřejná vyjádření. Ten jeden příklad opačného typu byl, že hájil svůj postup, ale budiš. No, takže z tohoto důvodu se domnívám, že ta kauza bude pokračovat. Útoky opozice na blížícím se novém zvláštním zasedání poslanecké sněmovny se soustředí na ministra Stanjuru a pojede se to až do voleb, protože co může být vděčnějšího než právě tato kauza.
2: A proč si myslíš, že ministr Blažek byl pěšák a Stanjura je věž? To přece...
1: Podívej se, i velmi chytrý člověk udělá chybu. Někdy se říkalo, Německo nedělá malé chyby, dělá jenom velké chyby. No, stejně tak velký člověk dělá jenom velké chyby.
3: Hraje vám Radio Xaver.
4: Je májový den a je horký den a nikde žádné stíny, jen tam s řekou, hned pod pasekou, a tam leží tulák líný, nespí, nezdívá, tiše si zpívá a nezná žádný strachy, zpívá o kraji, kde ti všechny.

stromistou plný cigaret a stohy skoupil na mat. Tam nesměší, čas neměší, bouře nebouří, mlha neleží, tam zatím mořem.

0: Pane prezidente, tentokrát už po šesté. Dobrý den, pane prezidente.
1: Dobrý den, vy to počítáte.
0: To počítáme, my si děláme čárky. Ale já začnu dnes na velmi vážnou notu. Já vám, pane prezidente, pociťuji už velkou nervozitu, protože za měsíc a pár hodin už tady budou ty volby. A já už nespím. A vím, že vy máte úplně novou knihu a tím dnes začneme. Volby 21 budou o čem? No. A to já si neustále kladu tu otázku. My už jsme to tady jednou tak trošku nakousli. Tady je to zpracováno do knihy, já už jsem měl tu možnost do ní nahlédnout a mám k tomu konkrétní dotazy. Ale chceme říct něco na úvod, jestli se něco...
1: No ne, tak já bych jenom řekl to, že opravdu my jsme někdy před dvěma, víc než dvěma měsíci se posadili v institutu a řekli jsme, budeme pořád vyzývaní k tomu, abychom něco k těm volbám řekli, takže měli jsme udělat takovou nějakou knížečku. Takže to byla jedna věc a tehdy jsme měli takový prvotní zájem říct si prostě zdálo se nám, že by se to mohlo jmenovat vraťme volbám politický obsah. Že jsme měli pocit, že bude o všechny vedlejší věci, osobní návisti a nenávisti a okrajová témata. No, když jsme to psali, tak jsme nějak tak postupně posouvali ten název k něčemu, takže to volby 21 a otazník budou o něčem. No, to je asi naše pozice a bohužel ta naše odpověď je, že prostě máme strach, že sice o něčem budou, ale že nebudou o něčem podstatném, vážném, zásadním, co prostě se týká náš vůbec na dlouhou dobu dopředu. Tak takhle asi je o tom ta knížka. O tom spíše o společnosti dnešku, co by byla potřeba, nebyla potřeba, co jsou podle nás témata a říkáme, že máme strach, že ty politické strany si volí témata jiná, taková uhýbavá, vedle, mířící někam, ne k tomu podstatnému.
0: Já bych řekl divákům, kteří by si mohli toto před volbami pořídit, protože je tady řada cenných věcí, aby zejména nepromarnili stranu číslo 13, protože tam je vlastně to nejdůležitější. Tam je popsáno tak trošku, jak ta kniha vznikala. A řekněte mi, pane prezidente, já jsem si tady četl na konci některé ty věci, jako například názor na tu věc, které se říká korespondenční volba. Máte pocit, že to může v České republice fungovat, tato věc?
1: Tak korespondenční volba nefunguje v principu. To znamená, že zrovna tak nefunguje v Americe, jako nefunguje by nefungovala v České republice. Já říkám zcela rezolutně, že jsem od prvopočátku bojoval s korespondenční volbou 30 let, co jsem v politice už i více. A protože vždycky jsem argumentoval, že mám-li o ty volby zájem, tak mluvím-li o domácích účastnících, tak jako zdvihnout své vznešené tělo a jednou za rok si vzít sako s kravatou a dojít, nebo jednou za 4 roky si vzít sako s kravatou a dojít k volbám, to by každý, myslím, mohl udělat a měl by to považovat. Všichni říkají, volby jsou svátek demokracie, no tak je to svátek, tak by měli udělat. No a druhá věc těm, kdo to moc chtěl, různí v cizině žijící lidé, tak já jim na to taky říkám, ano, prostě chcete-li se angažovat nějak vážně u nás, prosím vás, přejďte do toho Česka a tak dále. Já odmítám, aby někdo žil na Novém Zélandě a prostě do Česka přijel jednou za 20 let a řešil své zásadní životní otázky typu, do jaké školy mají děti, jestli soukromé nebo státní, jaký má být systém zdravotního pojištění, jaký má být důchodový systém. A řešil to v našich volbách tady, tato témata, Zatímco on, jeho děti chodí do školy tam, on bude pobírat důchod tam a on má zdravotní pojištění tam. To mě nedává nic dohromady. Já na to uvádím jeden takový absurdní případ. Moje teda sestra mé manželky, moje švagrová, je to
0: asi, že
1: žije od roku 68 v Austrálii. A opravdu tady je zřídka kdy. Tak řekněme, že za tu dobu tady byla třikrát. A přijela někdy v roce 2005 nebo 2006 a jsme pro ní jeli nějak na letiště. A ona tak nějak, když si sedla do toho auta po pozdravu a je to pravda, že ty seš tady prezidentem? To není karikatura, to je součást reality, tuto otázku mě položila. No a teď si představte, že dáte lidem tohoto typu a této míry kontaktu a spolužití na tepu naší země, dáte šanci korespondenční volbu, odkud si z pustiny v Austrálii, aby zvolil piráta, nebo že se mu to bude zdát pěkný třeba, nebo paní Pekarovou Adamovou. To já bych jim prostě tuto šanci dát nechtěl.
0: No na konci té vaší knihy jsou jakési fragmenty z volebních programů některých stran. Třeba Spolu, jo. Obnovíme tradici havlovské diplomacie. Já pořád nevím, co si pod tím představím.
1: Já to jsme fascinováni objevili, že tahle ta věta je v programu Spolu. Co je havlovská diplomacie, to my vůbec nevíme, nikdo z nás, ale ani jsme nikdy nečetli nějaký text, který by tohleto se pokoušel definovat. Ne, nechápu. To je klasická ukázka toho, že jsou volby o ničem, protože pro tuto větu nebo proti této větě se nedá bojovat, krom toho, že je irelevantní a bezcenná svou podstatou. A takové věty je v těch různých programech politických stran moc.
0: Ano, například zavedeme bezplatné kurzy platového vyjednávání na úřadech práce a povinnost firem pravidelně hodnotit mzdové rozdíly žen a mužů. Sociální demokracie, a k tomu ještě dodávám jako nášup, prosím, pro všechny děti z nízkopříjmových rodin zajistíme bezplatný počítač či tablet.
1: No ne, no to je komunismus par excellence, to ani skoro nic takový věty, ani ten komunismus bez výslovně neříkal, to už, nebo mohl to říkat v nějakých svých plánech, ještě než se stal reálným politickým systémem, ale v momentu, jak už jim byl, tak by dobře všichni věděli, že některé věci nemůžeme bezplatně každému dávat a najednou se některé ty základní věci vrátily k něčemu normálnímu.
0: Pane prezidente, a teď tedy poenta, o čem by měly být ty nadcházející volby?
1: Já jsem použil už několikrát v nějakém rozhovoru větu, že nebudou o tom podstatné, ale jako přemýšlející člověk ve mně říkám, no tak to bys měl definovat, co je to podstatné, protože pokud se neshodneme na tom, co je to podstatné, tak možná, že si někdo myslí, že to je to, že nízkopříjmové děti z nízkopříjmových rodin nemají tablet, jo, to je, jestli si to někdo myslí, že to je zásadní problém. Nevím, my myslíme, a to je, v tom je shoda pěti autorů téhleté knížky, to není moje výslovně knížka, to je IVK a je pět autorů, každý napsal svou část. Tak my si prostě si všímáme, že dochází k zásadnímu přeformátování vůbec západní civilizace a dochází k její kvalitativní změně. Kvalitativní znamená ne na okraji, ne v jednotlivostech, ne v maličkostech. Kvalitativní změna, to znamená, myslíme, že dochází ke změně podstaty té západní civilizace. No a to je podle nás věc, kterou by ten volič měl mít vypointovanou v těch volebních programech, aby mohl říct si, tak tohle já beru, tohle se mi líbí, tohle, tenhle názor mám nebo nemám. Prostě když toto neuděláme a když bude jenom o takové jednotlivé výkřiky tohoto typu, které jste tady, já už jsem zapomněl dokonce, že jsme tam tyhle ty konkrétní napsali, že bylo těžké si vybrat, co z těch programů zvolit, jako takové to nejvíce sexy v tom absurdním slova smyslu. Tak já si myslím, že pak hrozí to, že ty strany jsou v podstatě nerozlišitelné. Rozlišitelné je prostě, jak vypadá jejich představitel, jestli hraje na harmoniku, nebo jestli dělá věci jiné, ale rozlišitelnost v té politické dimenzi, a o tom přeci volby jsou tu já, pak mezi Babišem a Fialou a mezi Pekarovou, Adamovou a Bartošem a mezi Jurečkou a já nevím koho, abych nevyvyšoval, tak ty jsou malinké, ty nejsou, to jde o to, jestli umí spíš hrát na housle nebo na tu harmoniku.
0: Dobře, a vy to říkáte, pane prezidente, tak vznešeně. Ale zkuste nám teda říct, jak by zněla ta základní otázka, na kterou i ten nejprostší člověk, jako jsem třeba já, by mohl odpovědět.
1: No, vy jste jeden z nejprostších. To musím teda zkusit hodně, to snížit tu terminologii. To je takový ten orwellovský princip, přeci, kdo si vzpomíná na Orwellovo 1984, tak tam byla základní myšlenka, která mě fascinovala, když jsem tu knížku před 50 lety čet. Prostě, že ten autor chápe, že je potřeba, aby jsme se dostali k tomu podstatnému, že je potřeba omezit jazyk. Přeci. A on tam vymyslel svůj takzvaný newspeak. Novořeč. No a to mě nás tenkrát fascinovalo prostě za toho komunismu. To fascinující. Prostě tam je zbytečný přeci mít spoustu adjektiv pozitivní, významu krásný, pěkný, úžasný a tak dále. Oni řekli, no stačí slovo good. A když to jako chceme říct, že víc good, no tak tam bylo myšlenka double good prostě. A takových tisíc věcí, jestli to někdo z posluchačů tadyhle toho dnešního našeho povídání nečet, tak já bych jim to dal do příště za povinnou literaturu
0: za
1: a domácí úkol. Novořeč, my jsme tenkrát objevili češtinou to nazývat novořeč, ten newspeak.
0: By měla znít zásadní otázka nadcházejících voleb? Je to Green Deal, je to gender, je to přijímání uprchlíků nebo pomoc?
1: Tak to teď jmenujete jednotlivé aspekty toho, čeho já říkám kvalitativní posun, kvalitativní shift, kvalitativní změna té západní civilizace. A vydefinovat tu změnu jedním slovem opravdu nejde. To je, jak říkáte správně, to je, jestli má být migrační promíchání celého světa, ano, ne. Jestli má být prostě předsunuty chiméry nejrůznějších zelených nad normálním racionálním chodem lidské společnosti a tak dále a tak dále. A samozřejmě najednou k tomu teď vznikla novinka k těmhle základním bodům a gender zásadní. Ale jestli vznikla novinka, no tak je to ten covid a covidismus. Prostě ten řekněme před 2 lety to by nebylo předmětem mé úvahy o kvalitativní změně západní civilizace. No a ta nastala zneužitím konkrétní nemoci covidu pro kvalitativní změnu společnosti, zásadní omezení lidských svobod a podobně. Takže takhle bych jich měl definováno víc a v tom mém příspěvku, když vidím, že jste to už prolistoval nebo pročetl dokonce.
0: Dokonce.
1: Tak jsem tam udělal několik takových odboček, a jsme to otiskli jiným písmem, aby bylo zřetelné, odbočky
0: k ke co covidu jsou, je tam
1: co
0: třeba
1: jsou až třeba ke covidu, k té bláznivé zelené ideologii Evropské unie, k genderování, samozřejmě k boji, k pokusu vymazání minulosti a začínat jakoby na ničem neporušené ploše. A to já myslím, že to jsou ty otázky, a kdybych dělal já ten volební program, tak bych ho nenapsal na 20 stránek, nebo kolik to je tady, ale samozřejmě navíc, a tyto věci bych hezky vypointoval za sebou, ale zvolil jsem tam 5 ukázek, takovou kurzivou psaných, no a to jsou tyhle ty, o kterých mluvíme. Tak. Samozřejmě ještě jednu bych zapomněl, dochází přeci k neznámému v historii pokusu totálně potlačit ekonomickou dimenzi lidské společnosti a prostě tisknout si peníze s pocitem, že ne, ty peníze jsou vzácnost, ale že to je něco, co si automaticky tiskneme a co rozvrací státní finance na straně jedné, ale rozvrací racionální uvažování normálního člověka, protože my ekonomové máme jeden z kánonů našeho ekonomického uvažování, je, že každý ten ekonomický subjekt, nebo člověk i firma, musí mít něco, čemu my říkáme budget constraint, rozpočtové omezení. A musí mít definované to, co má k dispozici, a v rámci toho, co má k dispozici, aby se rozhodoval a volil mezi alternativy. Když neuděláme budget constraint, když neuděláme rozpočtové omezení, no tak je to nekonečné, tak se nedá volit, protože je možné nejspíše chtít víc teda na to rozdávání. My jsme ten komunismus, my ekonomové jsme ten komunismus definovali slovíčkem soft budget, měkký rozpočet, měkké rozpočtové omezení, a to se nám vrátilo, a proto já opravdu mám pocit, že hrozí v tomto smyslu rozvrat a hrozí inflace.